víte, co to znamená? Ano! Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
3: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

hezký den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Hlásí se Lukin a přináším novinky z hitparády. První novinka, Robin Schulz a Barbs, Better Times. Novinka číslo dvě, Heaven on Your Mind, Kygo a Dan Timinsky. On your mind. Třetí novinka hitparády, Ižel, Alternate a Emile Angel, Move into the Sun.

0: Hlasovat můžete non-stop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl. Freeradio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Kygo a Dante.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popoka tepeto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.

0: Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
1: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
0: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
4: Rádio 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Pohádku o čertovi uvádí divadlo Radost v 10 hodin. Pohádku Kubula a Kuba Kubikula uvádí Mahenovo divadlo ve 14 hodin. Pohádkový muzikál Pohádka o živé vodě uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Děsi plnou komedii Drákula nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: 101. Tady a teď, tady a teď, tady a teď. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.piráti44.cz. Pod hladinou řeky.
1: Free Radio 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Kygo a Dante.

0: prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
1: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
2: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
3: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
4: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
5: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
6: Žádný pozlátko, prostě gym.
1: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
7: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí
8: pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
7: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
9: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
10: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď ti hrajem.

0: kam vyrazit.
1: Krásnou neděli, zveme vás dnes do divadla. Pohádku o čertovi uvádí divadlo Radost v 10 hodin. Pohádku Kubula a Kuba Kubikula uvádí Mahenovo divadlo ve 14 hodin. Pohádkový muzikál Pohádka o živé vodě uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Děsiplnou komedii Drákula nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: do.
1: Are you ready to party? Yeah! Here we go.

0: Papi, Meet Me in Europa.
1: Krásné nedělní ráno, přátelé, na vlně 107 FM, na vlně Free Radia, s vámi Janče Houbová, tak dobré ráno, krásné vstávání. Pojďme se podívat rovnou, kdo dneska slaví svůj svátek a poslední květnový den 31. května je to ženské křestní jméno z latiny Kamila. Kamilka, jehož význam je osoba vznešného původu vhodná pro kněžskou službu. Kamči, Kamilky, Kámy, všechno nejlepší a nejkrásnější, za malou chvíli kalendárko. No a pozvu vás také na krásnou výstavu a pokud máte rádi retro, tak si o víkendu přijdete v Brně na své, buďte s námi.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Kalendárko Freerádia s datem 31. května připravené. Přátelé, pojďme společně na to. Rok 1884 v Brně byl zahájen provoz parní šaliny. Rok 1950 v Praze začal zincerovaný politický proces s Miladou Horákovou a dalšími 12 osobami. Rok 2001 vstoupil v účinnosti ústavní zákon, na základě kterého došlo k přejmenování Brněnského kraje na kraj Jihomoravský, Budějovického kraje na kraj Jihočeský, Jihlavského kraje na kraj Vysočina a Ostravského kraje na kraj Moravskoslezský. A rok 2003 bylo zinscenováno fiktivní otevření pražského supermarketu. Hlavní součást filmového dokumentárního projektu Filipa Remundy a Víta Klusáka Český sen. Pokud jste neviděli, tak doporučuji. Pojďme se také podívat do světa. Rok 1884 John Harvey Kellogg si podal patent na kukuřičné lupínky. Přelomový objev rok 1891. Ruský nástupce trůnu Mikuláš položil ve Vladivostoku základní kámen stavby takzvané transsibirské magistrály, která byla dokončená v roce 1904. Rok 1911 na vodu byla spuštěna loď Titanic. Rok 1970 smutná událost, největší přírodní katastrofa v dějinách Peru. Sesuv půdy pohřbil na 47 tisíc lidí ve městě Yungay. Při zemětřesení zahynulo také 14 zbývajících členů československé expedice Peru 1970. Pojďme se také podívat, kdo dneska slaví narozeniny. Biatlonistka Tereza Voborníková, polská tenistka Iga Świątecková, anebo taky irský herec a fešák 50. narozeniny Colin Farrell. Tak všechno nejlepší.
2: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená?
3: Ano!
2: Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

Rádio s vámi, krásné dopoledne vám přeje Janča Houbová. Pokud máte rádi retro, tak si o víkendu v brněnských ulicích přijdete na své, více prozradím za moment.

0: Přátelé, a pokud máte rádi retro, tak si o víkendu vyrazte do brněnských ulic. Můžete se totiž svést pořádným kusem historie. Brněnský dopravní podnik totiž posílá na pravidelné víkendové spoje retro šaliny a trolejbusy. Na desítce tak můžete potkat staré dobré šaliny K2 nebo T3, na trolejbusové lince 32 zase starší typy trolejbusů. Žádné speciální příplatky neplatíte, platíte tu běžné jízdné. A pokud máte raději ještě starší kousky, tak od 5. července se po opravě náměstí Svobody rozjede i historická linka H4 s oblíbeným dřevákem.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
1: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Tady a teď, tady a teď, tady a teď. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Free Radio 107 FM. Právě teď tě

0: Rytina, koně, mamuta i keltské šperky. Tak to jsou bomby, které vystavuje Moravské zemské muzeum v Brně, ty nejvýznamnější archeologické nálezy posledních let. Jedním z nejvzácnějších exponátů je rytina mamuta a koně na říčním valounu stará až 15 000 let. Návštěvníci uvidí také keltské náramky a spony z hrušek na Břeclavsku nebo unikátní formu pro výrobu hrotů kopí z doby bronzové. Kde tuhle krásnou výstavu najdete, tak v pavilonu Antropos potrvá až do 3. ledna 2027.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

Desátá hodina je tedy, přátelé, a to znamená, že pro vás mám připravené kinonovinky, abyste věděli, na co máte vyrazit do kina a abyste třeba potom zamachrovali, když se bude někdo ptát, co je novýho v kině. Na co vás nalákám, na hodně dobře hodnocený horor Posedlost, potom taky na dobrodružnou, dojemnou a takovou hravou letní komedii Pět švestek. A kdybyste chtěli oslavit třeba Den dětí, slavit můžete klidně celý týden, tak mám pro vás krásný animák Pan Rybka. No a takovej bonus, ale ten si nechám až za chvíli.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Kygo a Dante.

0: Hodně, hodně dobře hodnocený horor Posedlost. Tak tento film je právě teď v kinech a je o splněném přání. Mladík Bear miluje svou kolegyni Nikki, ale zdráhá se jí oslovit. Rozhodne se koupit jí dárek, ale z obchodu s magickými předměty si odnese ještě něco jiného. Vrbový proutek garantující jedno splněné přání. Bear si přeje, aby ho Nikki milovala víc než kohokoliv jiného na světě. Neuvědomuje si ale, co jeho přání splněné do důsledků znamená a poněkud opomíjí, že Nikki má svůj vlastní život. Tak jak tohle celé dopadne, to se dozvíte na novém dobře hodnoceném hororu Posedlost.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
3: Je-li bo DJ Bobo.

0: hravá, dojemná a místy dobrodružná česká komedie Pět švestek, kterou natočil Oscarový tvůrce Jan Svěrák, sleduje osudy party stárnoucích přátel, kteří se rozhodnou vzít život ještě jednou pevně do svých rukou. Když se hlavní hrdince Věře zasteskne po dávných časech, kdy bývala se svými nejbližšími na moři opravdu šťastná, přesvědčí zbytek staré party k odvážné plavbě na jachtě. Tento nevšední výlet za svobodou, láskou a odpuštěním se však neobejde bez komplikací, protože největší překážkou pro bláznivou výpravu pěti seniorů bez dozoru dospělých se stanou jejich vlastní děti, které pro jejich pozdní rebelii nemají pochopení. Odlehčená komedie na léto Pět švestek.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: A kdybyste chtěli oslavit Den dětí třeba kinem, tak můžete vyrazit na nový animák Pan Rybka. Hlavní postava žije na schátralém vraku lodi. Jednoho dne objeví hyperaktivního mladého mořského draka Pipa, jenž si jeho domov spletl se smetištěm a krade mu věci. Následná hádka zanechá oba jejich domovy v troskách. Je tu však naděje, vydávají se na zdánlivě nemožnou výpravu za mýtickým šimerem, který jim splní přání, ale je tu jeden problém. Někdo jiný je také na lovu. Tak jak tohle celé dopadne, to se dozvíte na novém rodinném animáku Pan Rybka.
1: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabar!

0: jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
2: Víte, jak nejrychleji z Lískovce do Jehnic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
3: Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3-hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4-hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
6: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
7: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
8: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
9: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
10: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
11: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
10: Žádný pozlátko.

0: prostě gym.
1: Běgej gym. 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. Běgej gym. Přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
2: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Rádia. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: chvíli před 11. hodinou ladíte Free Radio. Dne 31. května, kdy svůj svátek slaví nositelky jména Kamila, tak Kámy, Kamči, Kamilky, všechno nej. Jinak po 11. hodině už pro vás mám tipy, kam můžete v neděli vyrazit, takže se pohodlně posaďte, něco si nalítá, jenom si počkejte, ať víte, z čeho vybírat.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Krásné dopoledne, 11. hodina je tady, přátelé, a teď už také tipy, kam můžete vyrazit. A abych vás příjemně navnadila, tak mám pro vás tip, kde se můžete příjemně ochladit. Potom také něco pro malé ladiče, protože bude den dětí, no a víkend se nese právě v tomto duchu, takže si počkejte na podrobnosti.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio.

0: Free Radio. Kamberazit.
1: Pokud byste se během teplého počasí chtěli příjemně schladit, tak mám pro vás jeden parádní tip. Vyrazte do Moravského Krasu. Tamní kateřinská jeskyně totiž nově láká na speciální archeologické prohlídky. Uvidíte na nich vůbec nejstarší pravěké kresby v České republice a na hodinovém okruhu s průvodcem si na konci dokonce sami vyzkoušíte práci archeologa při přesévání hlíny. Nejbližší termíny startují právě dnes, 31. května, no a ve 12 a 14 hodin, jinak další jsou i v 10, 12 a 14. V jeskyně stabilně kolem 8 stupňů, pozor na to, takže mikiny s sebou, kapacita skupiny je omezená, takže lístky si určitě zakupte předem.
2: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená?
3: Ano!
4: Ano!
3: Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Buďte na pozoru.
3: A to už velmi brzy.

0: porazit.
1: Lužánecký park zaplní dnes dětský smích, hry a radost z prvních skoro letních dnů. Největší brněnský park propojí projížďky po parku na voze taženém koňmi. Od 13. hodiny budou v parku rozmístěná stanoviště s graffiti workshopem, bodyzorbingem, skluzavkou, staročeským kolotočem, malováním na obličeji nebo lukostřelbou. Od 15. hodiny vystoupí dětské kočovné divadélko Lidičky s pohádkami, Císařovy nové šaty, Hloupý Honza a Hubaté Julí a od 15. hodiny se můžete těšit na tvořivé dílničky pro rodiče i děti. Tak vyražte na Lužánecký dětský den.

0: kam vyrazit.
1: Fričkaři, a nezapomeňte, že také dnes se koná tradiční bleší trh v Alfa Pasáži. Jsou to blešáky zaměřené na sběratelství, řemesla, hobby, umění a použité zboží, takže pokud byste si chtěli takzvaně zahrabat, tak máte možnost až do 16. hodiny na blešáku v Alfa Pasáži v Brně.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
1: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
2: Free Radio 107 FM.
3: Právě teď tě hrajeme to nejžavější z hitparády Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. 1, 2, 3.

0: Chvíli před 12. hodinou pro vás mám ještě jeden tip na Den dětí, který se bude slavit i ve sklepě pod novou radnicí na Dominikánském náměstí. Vydejte se po stopách brněnského draka do útrop sklepení, kde na vás budou čekat dračí hádanky a na úspěšné luštitele i sladká odměna. Chybět nebude ani výtvarné tvoření, tak pokud budete mít dnes cestu třeba městem, centrem města, tak se určitě s dětmi zastavte ve sklepě pod novou radnicí na Dominikánském náměstí.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

12. hodina je tady, Janča Hubová s vámi, krásné poledne, pokud obědváte, dobré chutnání. No a teď už také samozřejmě novinky z Brna. Mám pro vás tradičně jeden nedělní bizárek, potom se také podíváme, co se dnes v Brně otvírá. No a milovníci jahod na Brněnsku se konečně dočkali, protože první farmáři v regionu už oznámili termíny letošních samozběrů. I na to se podíváme za malou.

0: A stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Kygo a Dante.

0: Milovníci jahod na Brněnsku se konečně dočkali. První farmáři v regionu už oznámili termíny letošních samozběrů. Další je zveřejní v nejbližších dnech. Pěstitelé ale upozorňují, že úroda může být letos kvůli jarním mrazům a suchu slabší než v minulých letech. Lidé by proto podle farmářů neměli s návštěvou příliš otálet, zvlášť pokud dorazí teplé počasí a jahody dozrají rychleji najednou.
1: Prý rádio, tvý brněnský rádio. Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Prý rádiem.

0: Brně se nám dnes otevírá environmentální a polytechnické centrum LUSK. Pokud vás zajímá, o co jde, tak se můžete přijít podívat při příležitosti dětského dne v Lužánkách, který pořádá veřejná zeleň města Brna, a prozkoumat lužánecký skleník. Pokocháte se lužáneckou faunou i florou, nahlédnete do tvořivých polytechnických dílen a pro děti bude na zahradě připravené oblíbené krmení morčat a lužáneční zaměstnanci vám rádi zodpoví zvídavé dotazy. Tak můžete se vydat kromě dětského dne do Lužánek i na tuhletu otvíračku environmentálního a polytechnického centra LUSK.
1: Free Radio, Brněnský rádio.

0: teď už tady mám jeden slibovaný nedělní bizárek. Strážníci tento týden vyjížděli do obchodní pasáže v centru Brna, kde se podle ostrahy dva muži pokoušeli vypáčit automat a teď poslouchejte s Pokémonovými kartami. Hlídka je našla klečet před přístrojem s rukama ve výdejním otvoru. Vedle nich ležel zavírací nůž. Muži tvrdili, že automat po zaplacení nevydal objednané balíčky. Strážníci ale zjistili, že stejná dvojice se už dříve pokoušela dostat do podobného automatu v nákupním centru u univerzitního kampusu. Dvojici navíc zachytili kamery podezřelé z trestného činu, proto hlídka předala policistům. Jako na jednu stranu to může být pravda, určitě se každému stalo, že se někdy zasekli prašule v automatu a zboží se nevydalo. Ovšem Pokémonové kartičky, tak to je úplně už jiný level.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
3: Taba

0: Jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Hele, Impuls Taxi má číslo 14 014.
2: Na co číslo? Stáni!

0: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14.014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
1: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
5: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě.

0: Řečkovicích na Hapalově pod mostem a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
1: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
2: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
3: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku a akceptuji i6 studentskou kartu. To se hodí.
4: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
5: Žádný pozlátko, prostě gym.
0: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
6: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády.

0: přátelé, ranní refresh Free Radia se nám nachýlil ke konci. Za malou chvíli už také 107. Fríčka, potom Markéta Huďková, Retro Party, Retro Pecky na vaše přání a večer nám to uzavírá House for You s Macky Martinem. Buďte s námi, mějte nádhernou neděli, užívejte krásné nedělní odpoledne. No a za týden se na vás opět těším, Janča Houbová s vámi, a nezapomeňte příští neděli v 9 v nedělním refreshi.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Free Radio 107 FM.
1: Ciao tutti, hello everybody. Ladies and gentlemen, opět je to tady. Posloucháte Free Radio, kde už za malou chvilku odstartujeme nejnovější kolo hitparády 107. Frýčka. Pozor, pozor. Krásné odpoledne a super náladu přeje Lukáš Bartl a teď už se hoďte do pohody a jenom si užívejte poslech. Je to tady a já vás opět srdečně vítám na startu 1005. kola. Hned na začátek je potřeba omrknout vaše hlasy, je to pravidlo stejně jako v každé hitparádě, tak to bude i dneska. Na hlasovací stránce freeradio.cz/top107 se to celý týden krásně hemžilo, já jsem to sledoval. Hlasovali jste celkem pilně a teď, pozor, teď je tu výsledek. Tento týden se podařilo odeslat do hitparády Freerády a celkem 2919 hlasů. 2919, tada! Je to skvělá práce a skvělý výkon a já musím samozřejmě všem hlasujícím fríčkařům moc poděkovat a taky vás moc pochválit za takhle krásná čísla. Ovšem pozor, otázka zní, co to přinese za změny do hitparády. Než se k tomu dostaneme, mám připravené první tři pozice z minulého týdne, tak to rychle prolítneme. Ze 14 na třetí místo poskočila bomba Analog Heart a německý Klas. Podobná situace z 12 na druhé místo. Tam postoupila skladba Miles Away od francouzského projektu Offenbach. No a jednička samozřejmě opět Oliver Tree a jeho bomba Joyride. Je vidět, že se nám ta první pětka už minule hezky promíchala, ale Oliver Tree jako by měl nad sebou nějakou takovou andělskou ochranu. Nebo je to prostě tak, že se fríčkařům líbí mnohem víc než všechny ostatní skladby z té první desítky. Ale v hitparádě máme jedno posvátné pravidlo a to, že o každé pozici a o každé skladbě rozhodujete pouze vy. A já vám děkuju za hlasy. Tak, a teď se rovnou podíváme, jak jste rozhodovali během výběru odpadlíků pro tento týden. Tento týden nás na základě hlasování opouští tyto skladby. Po 52 kolech, což je maximum, odchází Espresso Macchiato a Tommy Cash. Je pravda, byl to hit nebo je to hit. První odpadlík tohoto týdne Tommy Cash Espresso Macchiato, druhý odpadlík norská Sophie Loud a její skladba Fluent.

0: 20. americké Illenium a Ellie Goulding Don't Want Your Love, tedy třetí odpadlík a čtvrtý odpadlík. Po 10 kolech odchází novinka Club Song v podání Pussycat Dolls. Počím. Je to přísné rozhodnutí, ale takhle hlasujete. Pussycat Dolls se už do dalšího kola nedostanou. Odpadlíci jsou pro tento týden za námi a to je z úvodních formalit asi všechno. Teď už konečně novinky hitparády. Já to tam plesknu rovnou. Na začátek si dáme totiž zahřívací kolo společně s Robinem Schulzem. Robin Schulz, ten vydal 22. května tohoto roku svůj single s názvem Better Times, něco jako lepší časy. Kdo by ještě dodnes nevěděl, tak Robin Schulz je velmi zkušený německý producent a DJ. Hlas k tomuto letnímu dance popovému singlu doplnila, pozor, řecká zpěvačka Barbara Argyrou. Barbara Argyrou, skrytá pod svým pseudonymem jako Barbs. Tak to je řecká zpěvačka Barbara. Ono je to v té angličtině celkem slyšet, že nepochází úplně z Velké Británie nebo ze Spojených států, ale myslím si, že vokálově skladbu Better Times doplnila naprosto fantasticky. Dámy a pánové, drazí fríčkaři, zesilte všechno, co se zesílit dá, je právě tolik, kolik je a vaše oblíbená stanice právě teď vysílá 1005. kolo hitparády 107. fríčka. Ze studia Free Radia se hlásí Lukin a rád bych popřál hezkou zábavu všem na 107 FM. Novinka číslo 1, 107. místo, Better Times, Robin Schulz a Barbs.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radia. 107. fríčka. 107. fríčka. Největší hitparáda v českém éteru.

0: Free Radio 107 FM, nádherné odpoledne každému, kdo dneska poslouchá hitparádu. Před sebou máme druhou novinku hitparády, na kterou se moc těším. Je to totiž perfektní spojení mezi multitalentem jménem Kygo a multivokalistou, jako je Dan Timinsky. Jenom krátké informace a hnedka jdeme na poslech. Kyga asi všichni dobře znáte, takže jenom ve zkratce k tomu Danovi. Daniel John Timinsky je americký bluegrassový zpěvák, také skladatel a nadaný hudebník. Vydal celkem 4 solová alba. No a my si dneska jako druhou novinku poslechneme jejich spolupráci s názvem Heaven on Your Mind. 106. místo, novinka číslo 2, Kygo a Dan Timinsky, Heaven on Your Mind.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107. Fríčka. Novinka hit

0: Za malý okamžik posíláme do éteru už třetí novinku hitparády. Tento projekt dostal název Moving to the Sun. Moving to the Sun, tedy třetí novinka, jenom krátké informace. Na tomto projektu spolupracovali francouzský DJ a producent, který se píše Hugel, ale bohužel francouzština je komplikovaná, takže se čte z francouzštiny jako Ižel. Takže francouzský DJ a producent Ižel. Potom legendární americká zpěvačka Altra Nate, kterou určitě poznáte podle jejího hlasu a pak si vzpomenete na její mega hit Free. No a pozor, jako další se připojila Imael Angel a Imael Angel je podle dostupných informací Deep Houseová producentka a dokonce jakási hudební léčitelka. Ona určitými frekvencemi léčí prej lidi. Tak, tato sestava přináší další skladbu, která se jmenuje Moving to the Sun. Jestli se vám to líbí nebo ne, to můžete vyjádřit během hlasování. Za mě osobně se to povedlo, ale uvidíme, jaké umístění tato novinka získá v dalších kolech hitparády. Teď už 105. místo, novinka číslo 3, Ižel, Altra Nate a Imael Angel, Moving to the Sun.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hitparády.

0: Rádio 107.fm a taky hit paráda 107. Frýčka. Krásná jízda. Máme to dneska ještě skoro celé před sebou. Ladíte tisící páté kolo a před námi poslední nováček. Pomalinku se nám připravuje čtvrtá novinka, takže ať se nezdržujeme, jdeme rovnou k věci. Rasmus Hedegaard Sørensen, profesionálně známý jako Hedegaard, je dánský DJ, hudební producent a zakladatel nahrávací společnosti 100, která spolupracuje se společností Spinning Records. Arash Labov je švédsko-iránský zpěvák, herec, bavič a producent, známý samozřejmě jen jako Arash. Pánové to dali dohromady a do světa posílají pecku s názvem Say My Name. Tak jsem zvědav, co na to bude publikum na 107 FM říkat. Pojďme k věci. 104. pozice pro tento týden, Hedegaard a Arash. Novinka Say My Name.
1: Prý rádio. 107. Frýčka. 107. Frýčka.

0: Frýádio, 107 Frýčka, přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Je to tak, dámy a pánové, vážení přátelé, Free Radio 107 FM a tisící páté kolo hit parády 107 Frýčka. V tento okamžik máme za sebou veškeré novinky tohoto týdne a tohoto kola, dáme tedy krátké opakování, krátká rekapitulace a potom už skok na 50. Stejně jako v každém kole a stejně jako každý týden. Horké novinky tohoto kola vypadaly takto. První novinka, 107. místo.

Dnes slyšeli skladbu Move Into The Sun, je to spolupráce v podstatě francouzsko-americká. Na 105. pozici Ijel z Francie a americká Alternate a k tomu ještě Emile Angel Move In

Say My Name, Hedegaard a Arash. Say my name, say my name, say my name. Prozatím tedy 104. pozice v hitparádě, 107. Fríčka. Kam bude skladba postupovat, to je na vás. 107 FM. A 107. Fríčka s Lukinem, jedeme dál. Není čas ztrácet čas. 1, 2, 3, 4, všechny novinky už znáte. Klidně klikejte a hlasujte. Po rekapitulaci nováčku, jako vždy skok přímo na 50. pozici. Pojďme mrknout na to, koho jste poslali na 50. místo. Já už tady vidím, je to spolupráce ze Švédska. Kaz a Series, místo 50. pro tento týden On The Floor.

0: si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Absolutní padesátka.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107. Frýčka. Odbržděná 49.

0: Fríčka. Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka.
1: Nastartovaná 8.40.

0: 107 Frička. Zahlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Slušná 47.
2: 1, 2, 3, 4.

Sorry Papi. Důležité informace, Sorry Papi, minulé kolo, 99. místo. Takže tohle jsou zázraky jménem hlasování. Vaše hlasování bylo úžasné, ještě jednou děkuji za celkový počet, což bylo 2919 hlasů. Je tam o pár stovek jakoby míň než minulé hlasování, ale jak vždycky říkám, jako vzhledem k tomu počasí, já vám rozumím, je to v pořádku, ale i takhle je to obrovské číslo. A všechny ty hlasy mají na něco vliv. Někdo hlasuje pro, já plácnu pro Jacksona, někdo zase pro Madonu, takže každý hlasuje pro někoho jiného a právě proto je zajímavé, že dohromady se povedlo fríčkařům během hlasování tuto skladbu tak nějak jako raketově pošoupnout nahoru, protože je to postup z 99 na 46 a to opravdu stálo za zmínku. Takže 46 tento týden Topic a Becky G, Sorry Papi, 47, tam se ze 46 přesouvá Ferrari a Mikolas Josef. Z 50 o dvě pozice nahoru postoupil Sony Fodera DOD a taky Poppy Bascomp. Je to jejich bomba Think About Us a je to 48 pro tento týden. 49. místo, to je návrat skladby I Had a Dream. Minulé kolo byly společně Rehab a Izzy Bizu na 54. pozici. Tento týden jste je chtěli v horní 50. Podařilo se a Rehab a Izzy Bizu postoupili. Tím pádem 49. místo Rehab, no a horní 50, tedy rovnou místo 50. Dnes odstartovala bomba On The Floor spolu

0: práce, Gas a Series. Tolik informace k tomu, co máme za sebou. Teď už nás čeká překvapení jménem Ultra Love. Já to musím prozradit ještě před tou skladbou, protože Kašmír a Jason Ross, s nimi také společné Briana Grace, minulé kolo, nádherné 12. místo. Ale v hitparádě je to prostě hra. Je to na tom, jak budou lidi hlasovat. 12. místo, minulé kolo, 45. pozice pro tento týden. Ultra Love.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frýčka. 107 Frýčka. Největší hit paráda v českém éteru.
3: Grandiózní 45.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka.
1: Divoká 43.

v hitparádě 107 Fríčka podle vašeho hlasování, skladba When It Feels Right a německý projekt Empress. Ano, 41, tedy Empress. Za malý okamžik další pozice, ale těsně předtím krátká rekapitulace, abyste věděli, kde máte svoje miláčky, kde máte svoje oblíbené zpěváky, zpěvačky, DJe, DJky, rappery a tak dále. Zkrátka, kde jsou vaši oblíbení interpreti. Pojďme na tu rekapitulaci. 50. pozice tento týden, dvojce Kaz a Series a řekl bych docela slušná taneční záležitost On The Floor. Go. 49, Rehab, Izzy Bizu, I Had a Dream. Think About Us, Sony Fodera, D.O.D. a Poppy Bascom, tento týden 48.

šestka. Jako zázrakem postupující petarda Sorry Papi. Minulé kolo 99. místo. Topic a Becky G. No někdo pro to musel hlasovat, je to jasná věc. 45. tento týden poněkud smutný Kašmír. Jeho skladba Alter Love propadla z 12. pozice.

0: Trojka, Master Blaster, Make a Change. 42, Cash on Grooves, Aaron Jupa. Because I'm making my cash on grooves. A 41, tento týden vychytala bomba When It Feels Right, Empress. Konec rekapitulace. Tohle byl krátký přehled toho, co se událo v hitparádě 107. Frýčka přesně mezi 50. a 41. místem. Děkuji za to, že posloucháte, taky díky za to, jak jste krásně hlasovali. A teď se pojďme podívat, koho jste odhlasovali na 40. pozici. Je to vlajka Austrálie a těch v hitparádě není moc. 40. místo tento týden, Pnau and Warning a pecka Tu Corazón.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
2: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Operu Agrippina nabízí Janáčkovo divadlo v 18 hodin. Komedii Sluha dvou pánů uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. A inscenaci Changes uvádí divadlo Reduta v 19 hodin.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frýčka. 107 Frýčka. Největší hit paráda v českém éteru. Maximální 40.

0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Fríčka.
1: Monstrózní 39.

ale co jste naklikali, tak to je zázrak. Zázrak vedle zázraku, pojďme hezky postupně. Za malý okamžik už posílám do éteru další pozici, bude to 35. místo. Ale těsně před tím 35. místem jsou tady velké události a to je potřeba zmínit. Například Armin van Buuren a Saša. Skladba Set Me Free propad z 20. na 39. místo, což jako u Armina je to propad o 19 pozic. Není to zas tak častá situace, proto jsem to zmínil. Další pozice, Becky Hill, Hands on Me, minulé kolo 34. místo. Tento týden se Becky Hill trošku propadla a skladba Hands on Me je na 38. pozici. Je to sice směrem dolů pro Becky Hill, ale 38. místo myslím si, že jakoby dobrý. Zatím jako dobrý. Další pozice, 37. místo, Sigma. Chválím, tleskám. Všichni máte obrovskou pochvalu, protože mě osobně to samozřejmě zasáhlo ta skladba. Dutch and Graft, Sigma, Profesor Green, celá tato sestava s horkou novinkou z minulého týdne Need You Now. Je to geniální kousek z Velké Británie. No a naštěstí se podařilo tento týden té skladbě Need You Now a vám odhlasovat tak, že se ze 104 přesunula na 37. místo. A teď pozor, 36. Tam skončil Fisher. Já když jsem to viděl tady v tom studiu, tak říkám, to přece není možný. To je nějaká chyba. Zbláznili se počítače, nebo možná Lukajda se tady zbláznil, ale dvakrát jsem to ověřil a je to tak? Fisher, Rain, 5. místo z minulého týdne je v tomto kole 36. pozice, takže je možné úplně všechno. Podle toho, jak hlasujete, tak to vypadáte dopadne a je vidět, že Fisher těch hlasů dostal mnohem méně než v předchozích kolech hitparády. Takže celkem rychlý propad pro pana Fishera a jeho skladbu Rain. Ta se přesouvá z 5. pozice na 36. a já jsem si byl 35. pozici po těch informacích. A je to taky teda celkem velká změna. A je to změna pro švédskou houseovou mafii. Takže Swedish House Mafia, minulé kolo Wait So Long, 10. místo. Ale tento týden startují na 35. pozici. Jdeme na to. 35. Wait So Long a Swedish House Mafia. Miluje.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
0: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci.
2: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou

0: Google Play. Tak na co ještě čekáš? Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
1: Víte, jak nejrychleji z Kniníček do Chrlic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
2: Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
6: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
7: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
8: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
9: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
10: Žádný pozlátko, prostě gym.
5: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
11: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.

máte, přátelé? Příjemný poslech a dobrou náladu. Lukinu mikrofonu a vy si užíváte tisící páté kolo naší milované hitparády 107 Fríčka. Připravená další rekapitulace, skladba, která právě teď dozněla, další propad. To už je dneska asi čtvrtý nebo pátý propad, protože Rehab Ghost Town, minulé kolo 14. místo, tento týden je to 31. pozice. Kdo bude nahoře dneska v té hitparádě, tak to je velká záhada. Před námi další rekapitulace, během které si jen tak odskočíme mezi skokana a propadák týdne, tak poslouchejte pozorně, ať vám něco neuteče. 40. místo tento týden, Pnau, The Warning a skladba Tu Corazón. Rekapitulace pokračuje. 39. místo pro tento týden, Armin van Buuren a Sasha, Set Me Free. 38. Becky Hill, Hands On Me. 37. místo, minulé kolo, 104. Sigma, Need You Now. 36. místo v tomto kole, Rain, Fisher.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated, dámy a pánové, minulé kolo 106. místo, tento týden nádhera 34. Tím pádem si pánové odnáší titul Skokan týdne, nejúspěšnější skladba v tomto kole tedy, Repeated, Martin Garrix a Ed Sheeran. Ke skokanu logicky patří i propadák týdne a ten není moc hluboko, dneska je to na 58. pozici, ale je to propad z 15. Minulé kolo Timmy Trumpet, WNW a Dahul, místo 15. Tento týden se skladba Madhouse propadla až na 58. příčku, tím pádem je to propadák. Madhouse, propadák týdne, Repeated, skokan týdne. A teď pokračování rekapitulace. Před námi 33. místo a to je Ava Max. Další záhada tohoto kola, Don't Click Play, minulé kolo 59. místo, to znamená, ta skladba vůbec hitparádě nebyla, nebo chyba, v hitparádě logicky byla, ale nebyla slyšet v éteru, ale fríčkaři řekli, my tu písničku v éteru chceme. Takže Ava Max, tento týden super hlasování, Don't Click Play, návrat z 59. místa na 33. 32. potom Lunax a Italo Brothers. Tohle je postup skladby Rave Eternally, minulé kolo 40. místo, tento týden 32.

0: Je příjemný poslech všem na 107, taky všem na internet a všem do naší aplikace. Lukin u mikrofonu, no a teď už si zasloužíte další místo. Je to 30. místo. Na 30. pozici tento týden Fry Schwimmer a taky René. Je to pecka Sky Falling Down.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
0: Tabar,

jako byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny. Fandové

0: přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
1: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
0: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Za mě nevytlážu to tvoje jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Zrušující třicítka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Odpichová 28.

0: Chválím hlasující posluchače Freerádia, tento týden se povedlo do 1005. kola odeslat celkem 2919 hlasů a to je opravdu číslo, které zaslouží ještě pochvalu. Děkuji, děkuji a děkuji všem, co jste spolupracovali na sestavení aktuálního kola hitparády. No a teď se pojďme podívat, jak jste to poskládali. 29. místo Taylor Swift, Fate of Ophelia, minule 35. Takže Taylorka v úzovkách, je to přezdívka, Taylorka stoupá. Podobně taky Mark Korn a Sammy Tu. Skladba A Surrender, minulé kolo 37. Tento týden je to pozice 28. Empress Jolene, přesun o 5 pozic nahoru. Tento týden Jolene na 27. pozici. A 26. místo, tam startovali společně Alan Walker a taky Steve Aoki. Jejich spolupráce Broken Angel si polepšila dokonce o 2 pozice. Minulé kolo 28. místo, tento týden Broken Angel 26. Hned další pecka poletí do éteru, není čas ztrácet čas, před námi další německá vlajka, pod kterou se skrývá Klaas. Klaas, tento týden místo 25. Jdeme na to, 25. pozice, Klaas, Sadness.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 frička. 107 frička. Největší hit paráda v českém éteru.
2: Vysmátá 25.

Free Radio 107 FM a milovaná 107 Frýčka, tento týden už 21. místo za námi. Je to teda propad směrem dolů pro Aben a Hertz, minulé kolo to bylo na 16. místě, ale takhle už to vypadá, že chodí. Tak, jedeme dál. V rychlosti připomenu novým posluchačům, kde hlasovat. Kdykoliv, ráno, v poledne, večer, v noci, klidně ve 3 ráno si kliknete na freeradio.cz/top107. Otevře se vám sestava všech 107 hitů a vy můžete pro kohokoliv hlasovat. Komu pošlete hlas je na vás, každý den můžete rozdat až 10 hlasů, takže za ten hlasovací týden toho můžete naklikat docela dost. Pro koho budete hlasovat, je to na vás, kdy budete hlasovat, je to na vás, kolik hlasů rozdáte z těch 10, je to na vás. Takže vybírejte jenom opravdu ty bomby, které stojí za to. A my si dáme teď krátký přehled, aby jsme se mrkli na to, jak to vlastně v tomhle kole dopadlo a jak jste odhlasovali pozice 30 až 21. Rovnou k věci, 30. místo tento týden, Fry Schwimmer a taky René, Sky Falling Down.

28. Mark Korn a Semi 2 I Surrender. 27. pozice Empress Jolene. Broken Angel, Alan Walker a Steve Aoki, tento týden místo 26.

pozice Giorgio Prezioso, Ella Christmas Danza. Ella Christmas Danza. 23. místo tento týden Blanka Memories. 22. místo Kungs a Boys No.

0: finská vlajka, teďka hodně v oblibě, finská. Eben Hurts, pardon. Takhle tady dopadla další rekapitulace, takhle bylo odhlasováno v aktuálním 1005. kole naší hitparády 107. Frýčka. Skladba Hurts tedy obsadila 21. pozici v tomto kole a teď už 20. místo. Je to další, řekl bych, malinká facka pro fanoušky Scooter, protože nečekaná situace WNW a Scooter Rave from Outer Space, čtvrka z minulého týdne, 20. místo pro tento týden.
1: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená?
2: Ano!

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Natěšená 20.
2: Scooter. W&W. Welcome to the rave culture.

0: 107. Frýčka. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Nažavená sedmnáctka.

1005 pokračuje. Přátelé, tento pořad vysíláme po 1005. To je číslo, to je numero, co? A právě taky díky vám můžeme pokračovat, protože pořád ještě podporujete hitparádu a pořád je cítit z toho hlasování, že máte zájem o to, jaká muzika se vám nabízí a že máte zájem o to, jaká muzika v hitparádě bude královat. 20 dneska, prudký propad pro Rave from Outer Space, W&W a Scooter minulé kolo, 4, tento týden místo 20. Opačným směrem to měla Dua Lipa a její skladba I Lose Control, minulé 31, tento týden

Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.
2: Rozkošná patnáctka.

Galaxy. Ano, skladba Galaxy, tento týden spolupráce Kungs a Teofilus London místo 11. Což je teda z 22. pozice oproti minulému týdnu krásný postup. Takže Galaxy má dobrý týden, to znamená, že i Kungs má dobrý týden, protože jste pro tohoto francouzského producenta a DJ zahlasovali. Ať se nám to nemíchá, ať se nám to neplete, je připravená další krátká rekapitulace pro váš přehled hitparádě. Takže 20. místo, malinko smutná situace dneska, je to propad ze 4. pozice pro Rave from Outer Space. WNW a taky Scooter. From Outer Space, yeah. Tak hezky k věci. 20. Scooter a WNW. 19. pozice Dua Lipa I Lose Control. Místo 18. Offenbach Miles Away. 17. pozice Italo Brothers a Aaron Chupa Galliano. 16. v tomto kole Sia a Lil Wayne Paper Kingdom. Na 15. pozici Don Diablo a Monochrome Enjoy the Silence. 14. v tomto kole BB Rexa a Faithless.

0: Galaxy, tedy místo 11. a zároveň taky konec rekapitulace. A po informacích další místo. Teď už pozor, otevíráme brány top 10 a máme před sebou desatero. Desatero nejlepších, tak pojďme na to, ať se nezdržíme. Desítka pro tento týden je 21. pozice z minulého týdne. Přichází Aztek, Pitbull a Gabry Ponte. Desáté místo pro tento týden, Pretty Woman.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Hustá desítka.

0: všem posluchačům Freerádia a taky všem fanouškům Hitparády. Tento týden Hitparáda 1005 neboli 1005. kolo tohoto nádherného hudebního žebříčku. Od mikrofonu zdraví Lukin a máme před sebou top 5. Klasicky se podíváme takzvaně do budoucnosti na ty skladby, které byly nejlépe hodnocené pro tento týden. A jsou to skladby, ze kterých se vlastně skládá celá ta top 5. Ukázky budou pouze 4, místo 5. máme přímo před sebou a to v ukázkách nebude. Takže v rychlosti proletíme, kdo by mohl být tento týden vítězem. Velká šance pro 89ers a Rimini Rockers se skladbou Back to 89 mají velké úspěchy už několikátý týden. Další, kdo má šanci na zlatou medaili, je James Hype a Bobby Harvey. Skladba Waterfalls tento týden opět mezi top 5. Nesmí chybět vítěz z minulého týdne. Oliver Tree a Joyride stále ve hře. Ale je tam velká konkurence z Itálie. Capri Ponte, Maurizio Bucalo. Ukázky máme za sebou. Jeden z těchto hitů se stane vítězem hitparády 107. Fríčka s číslem 1005. Kdo to bude, to ví jenom ti, co hlasovali na freeradio.cz/top107. Zpátky do současnosti, nacházíme se v hitparádě mezi 6. a 5. místem. 6. pozice DJ Antoine Medmark Love Speak a zázrakem stoupající Copacabana. A na 5. pozici právě teď Milk Inc. a bomba Unstoppable.
1: Miluješ naše hity?

0: Nechytej dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Kam vyrazit?
2: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Operu Agrippina nabízí Janáčkovo divadlo v 18 hodin. Komedii Sluha dvou pánů uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. A inscenaci Changes uvádí divadlo Reduta v 19 hodin.
3: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
4: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
5: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Puffendorf?
6: Teď už vím, jak na to.
7: Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
5: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
8: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.
5: Skvělá pětka.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hit paráda Free Radia.
1: 107 Fríčka.
2: Nadupaná čtyřka.

0: finále dnešního kola hit parády. Není čas ztrácet čas, dáme poslední rekapitulaci, potom fanfára, vyhlášení prvního místa, udělení zlaté medaile a na závěr celé hit parády ještě znovu skok a šipka jak do bazénu. Skok mezi horké novinky, které si dáme ještě jednou, ať si rozhodnete správně vaše hlasy a ať si rozhodnete, kdo si vaše hlasy zaslouží a kdo naopak ne. Teď ale poslední opáčko. 10. místo Aztek, Pitbull a Gabry Ponte. 10. v tomto kole tedy Pretty Woman, 9. pozice Zoo, Shakira. 8. tento týden Klaas, Analog Heart. 7. a taky Glockenbach. 7. pozice Sun Shines On Me. Místo 6. DJ Antoine, Medmark a Love Speak, Copacabana. Tady už byla top 5, 5. místo Unstoppable a Milk Inc. Čtvrté místo Gabry Ponte a Mauricio Bucalo, Komu si gira, komu si balla. Teď už medailové pozice. 3. místo 89ers a Rimini Rockers. Bronzová medaile tedy pro skladbu Back to 89. A 2. místo hitparády Waterfalls. Stříbrná medaile minulé kolo, přitom 11. místo pro Jamesa Hypa. Tento týden nádherný jump a skok. James Hype, Sam Harper a Bobby Harvey. Místo 2. Dvojka za námi a teď dámy a pánové pozor, jdeme na první místo hitparády. Na závěr hitparády poděkování za vaše krásné hlasování. No a teď jako vždycky. Pro vítěze logicky nesmí chybět fanfára. Dáme si fanfáru, vyhlášení prvního místa a potom už, jak jsem jednou slíbil, zpátky mezi horké novinky. Ale teď pozor na věc, dámy a pánové, ladies and gentlemen, tam tadadam tam tam tadadam tam ta. První místo hit parády 107. Fríčka, opět Oliver Tree a jeho skladba Joyride. 99 hlasů náskok. Skoro 100, zkrátka. Bývalo to 140, 150, teď už je to 100 hlasů, ale jenom tak mezi náma. 100 hlasů náskok, to vám pořád stačí na to, abyste vyhráli v hitparádě 107. Fríčka, kolikrát chcete. Takže zlatá medaile, opět Spojené státy americké. Vítěz zůstává stejný jako minule i předminule. Podle vašeho hlasování je skladba Joyride nejlepší skladbou z aktuálního kola hitparády 107. Fríčka. 1005. kolo je u konce a tohle je vítěz a první místo hitparády Oliver Tree a první místo Joyride.
1: Nejžhavější jednička.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
2: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
1: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
2: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
3: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
0: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
6: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
7: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
8: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
9: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
8: Žádný pozlátko, prostě gym.
0: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čo ste? Check Style a John. Čo ste? Check Style a John. A ktorý je ten tvoj?
1: Nech si ho zahrát od pondelí do čtvrtka po 17. hodine.
0: Freebox Free Radio.
2: Máme dobojováno, máme udělenou zlatou medaili, první místo opět tedy Joyride a Oliver Tree, pomaličku král hit parády snad na věky. Je to na vás, jak budete hlasovat další týden, jestli to opět vyhraje Oliver nebo někdo jiný, je to zkrátka na vás. Taky mají šanci aktuální novinky, pojďme na ně. První novinka, kterou jsme dneska posílali do vysílání, byla novinka z Německa, název Better Times, spolupráce Robin Schulz a taky řecká zpěvačka vystupující jako Barbs. 107. místo, novinka číslo 1, Barbs a Robin Schulz, Better Times.
3: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107. Frička. 107. Frička. Největší hit paráda v českém éteru.

0: Novinka číslo 1, tady Robin Schulz, Barbs a Better Times. Teď už rekapitulace druhé novinky. Je to krásná skladba s velmi známým hlasem. Ten známý hlas je velmi úspěšný a známý zpěvák jménem Dan Timinsky. A hudbu pro něho složil Kygo, nebo pro něho Kygo složil hudbu a Dan Timinsky to pro Kyga naspíval. Skladba dostala název Heaven on Your Mind a je to dneska novinka s číslem 2. 106. místo Kygo, Dan Timinsky a druhá novinka hitparády Heaven on Your Mind.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radia. 107. Fríčka. Novinka hitparády.

0: Je to samotný závěr hitparády, před sebou máme poslední dva kousky. Strašně rychle to utíká v té hitparádě, já doufám, že jste si užili každou skladbu. No a teď pro ty z vás, co jste neslyšeli začátek hitparády a utekly vám horké novinky, tak na závěr, jako vždy a jako v každém kole, opakování novinek. Jednička, dvojka za námi a teď už třetí novinka hitparády pro tento týden. Je to krásná spolupráce, musím říct, že mě to tak jako docela začalo bavit, že mi to chytlo. Třetí novinka se jmenuje Move Into The Sun. A s touto skladbou přichází francouzský Ižel, psáno Hugel, a Francouzi to bohužel čtou jako Ižel. Takže Ižel, k tomu americká zpěvačka Altra Nate a ještě producentka a DJka Imael Angel. Třetí novinka hitparády, 105. místo a skladba s názvem Move Into The Sun.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hitparády.

0: Je tu konec, je tu závěr. Nechce se mi končit, ale musíme. Hitparáda je bohužel u konce a čas nás tlačí. Na závěr 1005. kola, stejně jako v každé hitparádě, čtvrtá novinka. Čtvrtá novinka, geniální produkce. Je to dánský Hedegaard a s ním taky Arash. Pánové dneska se svojí novinkou Say My Name startovali na 104. pozici. Zatím je to pro ně startovací pozice, kam se novinka Say My Name přesune. Je to na vás a na tom, jak budete do dalšího kola hlasovat. Klikejte jako vždy na freeradio.cz/top107. Hlasujte pro ty pecky, co vás baví. Hlasujte pro ty novinky, které se vám líbily. Já se budu těšit opět za týden. 1006. kolo hitparády 107. Frička pro vás bude připraveno a taky doufám, že budete pilně hlasovat jako do toho aktuálního kola. Mějte se krásně, mějte se úžasně, žijte naplno, laďte Free Radio, dávejte na sebe pozor, dávejte pozor na svoje zdraví a za týden zase tady spolu s dalším kolem hitparády. Dneska parádní jízda, díky za vaše hlasy a taky díky za to, že jste poslouchali. Tak za týden! Čau!
1: Free Radio. Free Radio. 107. Frička. 107. Frička.

0: Cina. Retro Party Free Radio.
1: Retro Party Free Radio. Největší porce kultovních retro hitů v brněnském éteru. Hity, na kterých jsme vyrůstali. Hity, se kterými omládneme. Hity, které milujeme. To je Retro Party Free Radio. Retro Party.
2: Krásnou neděli, k tomu taky fajn poslech Free Radia, tak to už vám přeje ze studia Markéta Hučková. Vítám vás na samotném startu Retro Party. A já doufám, že si užíváte nedělní pohodičku, že se někde chladíte nebo třeba nahříváte. Záleží, jak je to každému z vás samozřejmě příjemný. A myslím si, že dost příjemný je i vrátit se na chvilinku zpátky do zlatých 90. A dneska začneme z vesela a dáme si Scatmana, tak se bavte. Scatman's World.

0: Posloucháte poslední květnovou retro party na Free Radio, no a pokud byste chtěli něco zahrát na přání, tak klidně volejte 790 107 107, tak jako to před chvilinkou udělal Tomáš, kterýho tímto zdravím. Tome, ahoj, seš tam?
1: Ahoj, ano, jsem tady.
0: Paráda, prosím tě, já jsem si tě ani nestihla tak zvoně proklepnout, tak co pak děláš, kde nás posloucháš teďka?
1: Prosím tě, z Jihočeského kraje a nedělám nic, protože marodím. Bohužel.
0: Ježíš Maria, tak co pak nějaký dutinky, klíma, nebo jak jsi tomu přišel?
1: Ne, koleno, stáří volá, to víš, do té občanky se musí člověk občas podívat. Tak.
0: Ježíš Maria, takže tak někde posedáváš prostě doma v chládku, jo?
1: No, posedávám a právě partnerka moje milovaná přítelkyně do práce, tak si chci nechat zahrát.
0: Hezký. Tak Tome, každopádně doufám, že koleno bude brzo lepší, ať můžeš zase někde lítat po venku a pěkně řádit. A doufám, že k tomu třeba malinko přispěje i tvůj hudební výběr, tak prozrač, co si dáš dneska.
1: No, chtěl bych Master Blaster a jak jsme se domlouvali, teda tam nevýběr velký, ale bude to Hypnotic Tango.
0: Skvělá volba, paráda, tak snad si brzo taky trsneš, prosím tě. A věnování teda bude pro přítelkyni, jo, hlavně?
1: Jenom, nechal bych to jenom pro ní a hlavně pro vás, protože to rádio poslouchám a vím, že budou volat určitý lidi, a takže to bude pro Tomáše Wernera a pro Míšu a hlavně pro Lukina, protože Lukin jako kolega, to je prostě kapacita, že jo.
0: Tak jo, děkuju moc.
1: Tím neschazuju teda tebe, promiň, že do toho ještě skáču, ale...
0: Prosím tě. Dobrý. Takže všem, který jsi vyjmenoval speciálně teda pro přítelkyni, jak se jmenuje?
1: Hanka,
0: takže pro Haničku hlavně. Tak jo, měj se hezky. Čauky.
1: Ahoj, díky, čau.

0: Posloucháte Retro Party na Free Radio a dneska to tady vypadá jako taková malá lekce tanečních před chvilinkou Hypnotic Tango. No a teďka si dáme makarenu. Není to můj nápad, napadlo to Jarečka, kterýho tímto zdravím. Jarečku, čau.
1: Ahoj, Marky.
0: Tak, co mi povíš dneska hezkýho?
1: No, dneska si mě volno, celý den. Poslouchám Radio Free a je tady už zataženo, vepršet.
0: No, tak to mi normálně bereš z úst, protože já tady mám rozkliklej radar a vidím, že se od západu něco valí, a to nejenom na Brno, ale postupně by to mělo líznout právě i Hodonín, takže bacha na to.
1: No, a se vám Český Budějovice tam už prší teď, právě aktuálně.
0: No tak Český Budějovice, nás zajímá tady Jižní Morava.
1: Jižní Morava.
0: Dobře, a taky nás zajímá, komu posíláš tu makarenu?
1: Pro tebe, všem posluchačům Radia Free, pro Růženku, Ivku a ostatním, co mě znají, no.
0: Tak dík, jdem si trestnout.
1: A že den děti mají svátek zítra, a i pro děcka zítra hlavně.
0: Tak jo, tak i dětem, jo?
1: Jo,
0: čau, tak zatím, ahoj. Čau.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Retro party na Free Radio v plným proudu, dá se říct, no a my pokračujeme dalším svěžím kouskem, který vybírá tentokrát posluchač Culda. Culda, čau.
2: Ahoj Markétko, zdravím všichni posluchače a přeju krásnou neděli.
1: Krásnou neděli i tobě, vybíráš song s názvem On The Move, takže otázka se nabízí. Lítáš někde po venku nebo sportuješ?
2: No, zrovna cítím a musel jsem přestat, protože mě to docela rozesmálo, když jsem začal poslouchat Makarenu u toho cvičení. Tak jsem chytil takový záchvat smíchu, že jsem prostě musel přestat a zavolat.
1: Co tě na tom tak pobavilo, prosím tě, Makarena?
2: No tak jako ono to nejde moc dohromady, cvičení a Makarena, víš?
1: Tak jestli tam děláš nějaký aerobik nebo něco, tak...
2: No to ne.
1: Zvedáš těžký váhy, jo?
2: Přesně tak.
1: Tak jo, tak On The Move se asi bude hodit o chlup víc, tak Culo, takže tobě ke cvičení a chceš ještě někoho pozdravit?
2: No určitě tebe,
1: do
2: studia, tady váš tým, Michelinku s Amálkou a máme teda přeju krásný výlet z Anglie, která ve 4 vody a Oťasovi a pro moji Aničku.
1: Super, paráda, tak jo, jdeme hrát, měj se krásně a bacha teda, ať nezmokneš, no jestli cvičíš penku.
2: No, cvičím a už začíná.
1: Tak šup, šup, čauky.
2: Ahoj, děkuju.
3: Právě posloucháš Retro Party Free Radio. Retro Party. Našli se prachy. Hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000 bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

0: Neděle patří na Free Radio jednoznačně retro party a v retru budeme pokračovat i s dalším songem, který vybírá naše posluchačka Evička. Evi, čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak, ráda tě slyším. Ty jsi teda na cestě domů, jestli jsem to dobře pochopila.
1: Jo, jo, na cestě domů, doufám, že nezmoknu, no.
0: A jedeš károu, nebo jak to máš?
1: Jo, jo, mám osobního řidiče,
0: hezký.
1: Takže dobrý.
0: Tak to musíme pozdravit tady řidiče. Řidiči, čau.
1: No,
0: On se stydí.
1: Jo, Jiříček řídí mýho golfička a my vrtíme domů, doufám, že to stínem před tím deštěm. Jak říkal Culda, že už měl kapé, no tak se trošku děsím. Takže doufám, že to ještě stíhne do komína včas. Teď jsme zrovna na Poříčí.
0: Jo, no. Tak to bude šup šup. Za chvilinku mrkneme na dopravu, ale dneska by to mělo svištět raz dva a s tou písničkou si myslím, že ještě trošičku to možná ohrubě a golfík tam
1: to
0: bude.
1: To povrtí, no. Mě to frčelo už před víc jak 25 let. Tady na tuhle písničku, takže já myslím, že aj všem ostatním. No, takže pustíme si Oil, OE,
0: dobrá,
1: na kterou jsem fakt trsala, myslím, ještě s Discmanem, nebo možná i Volkmanem, jako fakt hustý. A chtěla bych tím pozdravit všechny Brňáky, doufám, že všichni spěcháte domů, nebo jste někde pod střechou, abyste nezmokli. Pozdravím Tomáška Wernera, pozdravím i Míšu a taky moc zdravím Culdu, který má vždycky úžasný pozdravy a moc se mi to líbí.
0: Super,
1: jak vždycky, když zavolá, tak je hrozně milej, takže super, Culdo, díky i za info o dešti a my frčíme do komína, zatím ještě v suchu.
0: Tak super, tak šťastnou cestu a děkuji moc za zavolání. Měj se hezky a zdravíme i šoféra.
1: Čau. Díky, ahoj.
2: Retro Party. Retro Party Free Radio.

0: Přesně o 6:30 nám na Free Radio dozněli Loft a jejich Malorka. Kam vás vezmu dál? Vezmu vás za Vanessou a Marosy. Absolutely everybody a právě tak to je. Úplně kdokoliv si může zavolat o další písničku nebo klidně napsat vzkazík do apky a nebo na náš mail a já to tady zprocesuju. Ještě než se tak stane, si ale dáme taky třeba Rickyho Martina a jeho roztančenou Mariu. A na Free Radio si dáme i East 17. It's all right, ale jestli je to v pořádku i na silnicích a co se týče počasí, pojďme to raději ověřit.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: A co se týče dopravy, tak velký pozor si dávejte na dálnici D1, tedy na 210. kilometru stírem z Vyškova na Brno se v levém pruhu srazila 3 osobní auta a kolona už má přes 1 kilometr, koukám tedy na to i na mapě a opravdu to vypadá, že tam byste se měli zdržet zhruba i hodinu, takže někdo využívá tu objízdnou trasu na Holubice, ale už i tam to začíná housnout, takže pokud možno velmi opatrně a místu se raději vyhněte. Jinak centrum města Brna a nejbližší okolí, kromě zmiňované nehody, by mělo být v pohodě. Kdybyste vy sami věděli o něčem, co by měli vidět ostatní řidiči, klidně cikněte a nebo zavolejte do apky.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Venku 25 stupňů, ale vypadá to, že na Brno se řítí pořádný slejvák, který by měl dorazit zhruba už za půl hodiny a mělo by to zasáhnout i celý jih Moravy, tak velmi opatrně. Déšť nás dneska asi bude tak nějak provázet na střídečku a i zítra je nahlášený déšť. Mělo by to propuknout už okolo 8 hodiny ráno, potom by to mělo na chvilinku ustát, ale popolední opět hlášeny přehánky, takže i zítra deštníky sebou.
2: Retro Party Free Radio. Retro Party Free Radio.

0: Jo, stres a my jdeme opět na Free Radio hrát podle vás a tentokrát vybírá Michal, který si napsal o něco od Karmy a má to být pro všechny frýčkaře. Tak Michale, dneska jsem zvolila Sedam Dana. Užívej poslech.
1: Právě posloucháš Retro Party Free Radio.

0: Karma od Michala, no a my už si za chvilinku na Free Radio dáme taky slibovaný East 17.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.

je to tady, máme za sebou skoro celou jednu hodinku. Retroparty za 5 minut, je tu 18. hodina. No ale samozřejmě i okolo 18. si budeme hrát skvělý bomby. Dáme si třeba Shape Shifters. Zasní i Robbie Williams. A budou tu i E-Type. Jinak venku už nám prší a já doufám, že i s tímto playlistem jsme se vám teďka trefili do noty. Pokud ne, tak klidně do toho ještě můžete hodit vidle, zavolat nebo napsat a já tam vměstnám vaši oblíbenou písničku. Tak jdeme na to.

Tohle byl E-Type, no a teďka už jdeme hrát na Free Radio opět podle někoho z vás a jelikož mi do apky napsala Ivanka z Chrlic jako první, takže jdeme na ni. Chtěla by nechat zahrát něco pro Myšáčka do Líšně a taky pro Michala Svobodu a konkrétně by to mělo být něco od DJ Boba. Tak já jsem měla po ruce pecku Somebody Dance With Me, tak doufám, že potěší, zdravíme.

0: po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: DJ Bobo od Ivanky z Chrlic, no a my jdeme na Free Radio na skútry a chystají se pro vás taky dinosauři.
1: Největší porce kultovních retrohitů v brněnském éteru. To je Retro Party Free Radio.
2: Las Rocas, donde siempre y vamos. Mañana.

0: dinosauři na Free Radio.
1: A teď už jdeme na Free Radio opět cestovat časem a vezmu vás do předaleké doby, předávné, a to konkrétně 40 let zpátky do roku 86, kdy zpěvačka Samantha Fox, která byla ve své době jednou z nejvýraznějších popových hvězd, vydala debutový song Touch Me. Určitě si vybavujete touch me, I wanna feel your body a tak dál a tak dál. Myslím si, že v originále si to užijete rozhodně víc než v mý verzi. A je třeba dodat, že tenhle song byl velice úspěšný a že hnedka se dostal na přední příčky hitparád, a to po celém světě. A mimochodem, Samantha Fox ještě předtím, než začala zpívat, tak se proslavila jako modelka a stala se jednou z nejznámějších britských celebrit své doby. A já jsem koukala na fotky, byla to opravdu kočka, a co je taky pravda, tak nebyla obdařena zdaleka jenom hlasově. Tak si to pojďme vychutnat. Free Radio. Free Radio.

Tak tohle je náš dnešní dinosaurus Samantha Fox a pecka Touch Me z roku 86, 40 let starý kousek. A já si myslím, že by byla škoda, kdyby měl úplně propadnout v zapomnění a myslím si, že by mu třeba i slyšel nějaký ten remix, tak třeba se dočkáme, budeme to na Free Radio sledovat.

S Club 7 a Pecka Don't Start Moving, no jo, jenomže oni někteří se museli přestat hýbat, protože zapršelo a všechno je jinak. Napsal tady Ondra do naší apky Free Radia, že využil volno a šel na motorku, aby si užil krásný počasí. No a jak to dopadlo? Teďka sedí pod stromem na Slovoňáku a čeká, až přestane pršet. Mám mu zahrát do deště Coco Jumbo, napsal k tomu vysmátý smajlíky, tak věřím, že počasí ti úplně tak náladu jako neskazilo a věřím tomu, že se to brzy přežene, ale je to dneska takový vachrlatý. Každopádně Ondra ještě připojuje pozdrav pro všechny motorkáře a taky mě do studia. Tak děkuju moc, Coco Jumbo už je nachystaný.

0: 18.32, to je přesný čas a my se jdeme podívat na Free Radio, jaký další kousky se k vám povalí. Dáme si další docela uleželejší záležitost Modern Talking. O pořádný tepec se nám tu postará i Moby. A přitvrdíme Prodigy. Pecka Brief, já si myslím, že tady po tom deštíku se nám bude dýchat jedna radost, takže za chvilinku si otevírám okna a zkontroluju počasí na vlastní kůži. Ještě předtím se ale mrkneme na to, jak to vypadá s dopravou a s počasím podle radaru.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: A aktuálně se řeší v Brně jedna nepříjemná komplikace, respektive tedy za Brnem, je to na dálnici D1 na 210. kilometru směrem z Vyškova na Brno. Tady se v levém pruhu srazila 3 osobní auta a kolona tam má přes 1 kilometr. Když se ještě podíváme, jak to vypadá na mapě, tak opravdu je tady vidět silnější provoz a postojíte si tam v koloně. Kolona má tady zhruba 1 kilometr a zdržení je tam okolo klidně 40 minut, takže počítejte s tím a objízdná trasa na tom není o moc lépe. Takže pevné nervy, kdybyste vy sami o cokoliv dalšího věděli, tak nám klidně cinkněte anebo využijte naši aplikaci. Děkuju.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota po dešti nám klesla na příjemných 22 stupňů. Počítejte s tím, že ještě nějaké ty přehánky se můžou rozhodně objevit, co se týče Brna i okolí, takže počítejte s tím, že okolo 19. by zase mělo něco dorazit, takže moudřejší si vezmou deštníky sebou. A nejinak tomu bude i zítra, protože i zítra očekávejte dešť, a to nejenom ráno, ale potom i v odpoledních hodinách, takže buďte připravení a jinak teplotně se zítra budeme pohybovat okolo 19 stupňů v maximech.
2: Hity, na kterých jsme vyrůstali, to je Retro Party Free Radio.

0: pecka Flaura a taky jdeme na další vzkaz, který dorazil do apky. Zdraví Michal Vajker z Líšně, který by chtěl nechat zahrát něco od Verony a bude to pro celý tým Free Radio a taky pro všechny posluchače a posluchačky a rozvozákům.
1: Retro party Free Radio. Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
2: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
3: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
4: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
5: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
6: Žádný pozlátko, prostě gym.
1: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.

0: nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
4: Víte, jak nejrychleji z Komárova do Bosonoch? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin. A v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
8: Tabary!

0: jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: A my už jdeme opět hrát, bohužel, písničku od Verony pro Michala musím ještě odsunout, protože na linku se dovolal Mira a jak je tady dobrým zvykem, tak volající mají přednost. Miro, ahoj, já tě zdravím.
2: Čau, čau, zdravím všechny dnešní posluchače.
1: Super, super. Hele, ty jsi říkala, že máš chuť na Freddyho a zvolili jsme pecku, která se sem náramně hodí, Radio Gaga. Komu posíláš?
2: Bude to pro moji partnerku, která dnes slaví svátek a trošku moc opožděně pro mou dceru, která slavila 7. května 7 let.
1: Super, ale aspoň ji taky můžeš popřát ke dnu dětí, že jo?
2: No, to taky, to až zítra.
1: A jo, takhle, to si necháváš na zítřek, tak to můžeš když tak třeba zahrát ve Freeboxu nějakou pěknou písničku pro dcerunku. A já koukám Kamila, jo?
2: Ano, Kamila.
1: Jo, jsem se musela mrknout do kalendáře, už to mám akčně přetočený na 1. června, takže všem Kamilám všechno nejlepší a samozřejmě nejvíc tý tvojí. A zdravíme i Veronku, i tebe do auta a písnička už je připravená. Máš ještě nějaký special pozdrav, když už seš takhle

dobrý od Prodigy, kteří jsou jedni vůbec nejúspěšnějších elektronických skupin všech dob. A co víc, letos 23. listopadu je máme v Praze, takže pokud jste fanoušky, tak určitě zavítejte. No, co si dáme teďka do uší na Free Radio? Blíží se nám 19. hodina a my kolem ní budeme kroužit s peckou Fly od Red Star. Tak myslím, že za volant, nebo třeba pokud něco kutíte v kuchyni, tak úplně ideálka. Dáme taky Nova Space. A čekají nás taky třeba Venga Boys. Tak užívejte Free Radio.

0: Free Radia. Retro Party Free Radia.
1: Máme 19.05 a to je nejvyšší čas opět mrknout do apky a vidím tady vzkazík od Verunky, která napsala, že má bohužel doma Maroda a zítra ji čeká nástup na OČR. Mám zahrát pro Sebíka a pro ně něco veselého, aby měli lepší náladu. Jsou prý celý den doma a už je to neba, no tak Veru, co byste řekli tomu, kdybych vás na chvilinku vzala do Wonderlandu?

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.

0: Passion Fruit a chvilkovej Útěk do ráje taky pro všechny marody, tak doufám, že vám to bodlo, no a budeme hrát další skvělou muziku. A vybírají Aleš, který má za sebou ale opravdu náročný víkend a možná se i podělí. Aleši, čau.
1: Ahoj, ahoj Maky.
0: Tak ty jsi mi prozradil. Taky zdravíme, ty jsi mi prozradil ještě takhle bokem mimo éter, že máš za sebou návštěvu krásné akce, která se jmenuje Putování za Frankovkou. A putoval jsi tedy opravdu intenzivně od rána až opět do rána, dá se říct.
1: Ano, ano. No a... od rána do rána, no, jako bylo to náročný.
0: Takže to bylo vlastně ze soboty na neděli, dá se říct.
1: Ze soboty na neděli a vlastně, no, teďka si ubrat franta a šel jsem na bazén.
0: Na bazén, no tak to je docela příjemná aktivitka, i když takhle s tím deštěm je to možná trošku vohubu, ne?
1: No u nás tady deště, nás to zase vůbec to, jako naše dědina vlastně v Latice, to je katastrofa, tady to vždycky jde okolo.
0: Ježišmarja, no tak ale.
1: Musíme to zalívat.
0: Aspoň teda tu koupačku si můžeš užít takhle nerušeně. A já ti k tomu ráda zahraju skoro muziku, dáme si Benny Benassi a Satisfaction, komu posíláš?
1: No každopádně všem lidem, co poslouchou dneska Fríčko. No a nevím, tobě hlavně Maky.
0: Děkuju moc, tak jo. Tak jdu to připravit a za chvilinku taky hudební detektiv na Free Radio.
1: Děkuju
0: tak buďte u toho zatím, čau.
2: Největší porce kultovních retrohitů v brněnském éteru. To je Retro Party Free Radio.
3: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Hudební detektiv Free Radia.
1: A je to tady, na Free Radio nás opět čeká pro někoho možná skandální odhalení, jak se to vlastně má s písničkou Axl F od Crazy Froga. Jestli jste si mysleli, že Crazy Frog byl první, který s tímto kouskem přišel, tak omyl. Jako první ta světlo světa vytáhl tenhle song, který vznikal vlastně pomocí syntenzátoru, německý hudebník Harold Faltermeyer, a bylo to pro film Beverly Hills Cop z roku 1984. V češtině mám pocit, že to je známý něco jako Polda z Beverly Hills. No a ten zvuk Crazy Froga, jo, tak ten vznikl vlastně tak, že jeden Švéd nahrál jako takovou napodobeninu dvoutaktního motoru a tahle zvuková stopa se šířila po netu, stala se virální a pak vlastně Crazy Frog v roce 2005 přišel s tím, že to spojil dohromady s tou původní melodií od Harolda Faltermeyera, no a byla z toho tahle pecka, která se stala jedním z vůbec prvních virálních videí na světě. Tak teďka jdeme teda na ten Origoš z roku 84.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

Takže takhle nějak se to má s dnešním odhalením Axel F Song, který vznikl v roce 84, takže od verze od Crazy Froga je dělí 21 let, ale já myslím, že obě dvě mají něco do sebe. Důkaz už je validní a my pokračujeme. Čeká nás Masterboy na Free Radio.

0: Tohle byly Venka Boys na Free Radio, no a další kousek, ten už vybírá Tom. Tome, ahoj.
1: Ahoj, Markéto.
0: Tak na co máš dneska chuť, prosím tě? Dneska to bude
1: trošku zapeklitý. Dneska to bude Nick Cayman. Promised myself.
0: I promised myself. Dobrá, dobrá. Už to tady mám pro tebe připravený, tady toho anglického hezlouna. On dělal dokonce ještě modela. Mám pocit, že si ho někdo aj vyčíhl, ale teďka už nechci kecet, jak to bylo. Ale jednou jsem to tady vytahovala na světlo světa, tady ten příběh, ale tak možná se k tomu někdy dostaneme. Teďka je spíš důležitý, pro koho posíláš tenhle song?
1: Pro Culdu.
0: Pro Culdu, takže jen tak stručně prostě pro Culdu a pro nikoho víc.
1: Pro nikoho víc.
0: A já se tady ještě koukám, člověče, s kým on randil. Byl miláčkem Madony. No, já jsem věděla, že to nebylo úplně něco neznámýho, takže takhle možná i se dostal do povědomí a díky tomu si ho můžeme na Free Radio zahrát. A samozřejmě i díky tobě. Tak děkuju za hezký výběr a měj se hezky. Čau.
1: Děkuju, Markétko. Ahoj.

0: Tohle byl anglický hezounek Nick Cayman na Free Radio a jelikož tu máme za pár sekund 7:30, jdeme se podívat na to, jaký songy si budeme hrát v poslední půl hodince retro party. Dáme si třeba italskou galu. Nebude chybět ani trošky romantiky. A přivítáme tu u nás i Kronu. Teď už ale baby baby šup na dopravu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A co se týče brněnské dopravy, tak tady hlásíte pořád jenom pohodový provoz, žádné zdržení ani komplikace a vypadá to, že se nám dala do pohybu konečně ide jednička u Tvarožné směrem na Holubice, kde byla vážná dopravní nehoda, střetly se tam tuším 3 osobáky. Teďka už by se to tam mělo pomalinku rozjíždět, ale počítejte s tím, že tam ještě nějakou tu minutku můžete zdržet. Jinak je to na celý Brno a okolí docela dobrá bilance, jinde se nebourá ani nestojí, tak držím palce, ať v pořádku a včas dojedete domů.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku 22 stupňů a vypadá to, že další déšť by na Brno mohl dorazit až okolo 22. večerní. Počítejte ale s tím, že i zítra nás čeká deštivý den a teplotně se dostaneme maximálně na 19 stupňů nad nulou.

0: Freeradia. Retro party Freeradia.
1: A další kousek z Freeradia poletí přímo k Petrovi z Bučovic. A ten by chtěl nechat zahrát nějakou písničku od ATB a bude to taky všem, co ladí 107 FM. Tak Petře, dneska výjimečně 9pm nechám u ledu a zaspomínáme společně na rok 2001 a dáme si pecku Hold You, tak doufám, že se bude líbit.
0: Právě posloucháš Retro Party Freeradia. Retro Party.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 2001.

0: Alexi, doktor Špíle.
1: Retro party. Retro party Free Radio.
2: A teďka už jdeme mrknout na naši telefonní linku 790-107-107 a vyřídíme pravděpodobně poslední objednávku dnešní retroparty, protože se nám taky pomalinku, ale jistě blíží 20. hodina a to znamená Mickey Martin a jeho House for You. Ale teďka ještě hezky retro. Halo, halo, kdo pak je tam?
3: Krásný podvečer všem.
2: Krásný podvečer i tobě, Kájo, a já už tady pro tebe mám připravenou písničku, která ti zaručeně zvedne náladu. Plastic Bertrand, tvoje oblíbená, že?
3: Ano, ano, je to takové hodně rytmické a dokáže to rozhýbat.
2: A i ten text je docela zajímavý, že?
3: Jo, ano, no.
2: Ale už si to teďka nevybavuju, ale vím, že tam něco s kočkou, jestli je opila, já nevím.
3: Ne, že on je opilý a jeho kočka, je mu špatně a...
2: Všechno tak jako bizarně skoulený dohromady. No dobře, tak doufám, že ti alespoň malinko tady z Free Radia vyčerujeme úsměv na tváři. A zeptám se, komu posíláš tenhle song taky.
3: Já to pošlu tobě a všem, kteří mají naladěno.
2: No tak děkuji, děkuji. Tak jdeme na to pro lepší náladu. Měj se hezky, čau.
3: Taky se mě pěkně, děkuji, ahoj.
1: Největší porce kultovních retrohitů v brněnském éteru. To je Retro Party Free Radia.

Takže takhle hezky z vesela dneska končíme Retro Party na Free Radio. Já vám tam ještě posílám Paffenwerf rychle a pecku Where Are You, ať jste pořádně nabuzelí na House for You s Mekým Martinem, který už je tady vedle a už se pomalinku, ale jistě chystá. Možná bude i kousek Alexia, Let the Music Play, tak ať to hraje, bavte se hezky a já se budu těšit zase příští neděli po 17. tady u nás na Free Radio.

Listen! Do it with me!

Po chvíli začal pořad House for Life na Free Radio 107 FM. Já doufám, že máte za sebou skvělý poslední víkend tohoto měsíce, protože já jsem si to moc užil. Tentokrát si myslím, že převládla o víkendu sobota nad pátkem, protože sobota byla lepší atmosféra, víc lidí, pátek byl takový vlažnější, ale taky jsem si to samozřejmě užil, ale tentokrát tomu dávám sobotu. No a dneska nedělní večer, poslední vysílání tohoto týdne a taky poslední vysílání tohoto měsíce pořadu House for Life. Takže nezapomeňte na tradiční volume doprava, ať si to užijeme na 107% a jdeme si užívat závěr celého víkenda, taky závěr celého nedělního večera, taky závěr celého měsíce.

Já jsem to dneska odstartoval ve speciálním mashupu od Hajla. Open your mind a na teďka Thomas Schumacher Prometheus. A za chvilinku vás čekají další pekelný bombičky. Takže přátelé, jdeme užívat, já vám přeji příjemný poslech a jdeme na to. Let's go!

0: typy po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. Jediné

0: rip my cake, bitch.
1: Dámy a pánové, krásný závěr celého nedělního večera s Free Radiem 107 FM. Dneska jsme to trošku rozjeli na závěr. Já vám strašně moc děkuji za poslech, za zprávy, taky ještě pozdravu na závěr našeho věrného posluchače Pavlíka do auta, který rozváží jídlo. Takže Pavlíku, ať ti to utíká. Mějte se krásně a už příští týden se uvidíme na nějaké mejdánku nebo neděle 20.00 Free Radio 107 FM. Přátelé, mějte krásný zbytek celého nedělního večera. Ahoj.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
5: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
6: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
5: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
6: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
7: Free radio. Free radio. Free radio. Free radio.

0: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
1: Víte, jak nejrychleji z Vinohrad do Modřic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Nastraž uši. Tahle

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jelibo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!